Udvarom, udvarom, šipka rakudvarom, nam šeper marte bit, azin jengel karom.